0: V rádiu Litera ste počúvali báseň Miroslava Válka Jablko v interpretácii Ivana Mistríka. Redakcia Ľubomír Moncol, technická spolupráca Eva Jančulová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1964.
1: Mesto je prič.

Minule v noci nad mojou hlavou letela kométa. Pravím si, starec, pohni už kostrou,